který si vymyslil. Je to jak sen, co ráno rozpustil den, nic není dost velký cíl, aby ses nepokusil. Volej k nebi přání,

Tak to začalo. Neměli jsme nic, ale byli jsme spolu. Ty a já a nikdo víc. A ty ses ptala, co bude dál. Co podniknout, co ne. A já jen krčil rád.

zatímco ostatní se hnali vejš a vpřed, tak já ti ležel u nohou a v očích ti čet. Zlobila ses, že ničím nejsem, jak tě uživím, co s tím. A já jen

věděl, jsi šťastná či ne. Vidím, jak krčíš rameny. A já vím své.

0: Rádio Bonton, zprávy.
1: U zpráv na Bontonu zdraví Ondřej Albrecht. Premiér Andrej Babiš při hlasování o nedůvěře své vládě obvinil opozici, že jejím jediným programem je antibabiš. Doplnil také, že nekrade a nemá v plánu krást, protože má celkem dost peněz. Policistům, hasičům, celníkům a příslušníkům vězeňské služby porostou v příštích 3 letech platy. Každý rok si mají polepšit asi o 2600 až 2900 korun. A Estonsko připisuje srpnový požár ve zbrojním podniku Milrem Robotics žhářskému útoku nařízenému ruskými tajnými službami. Moskva jakýkoliv podíl odmítá. Dnes bude jasno až polojasno, ráno se výjimečně objeví mlhy. Teploty vystoupají na příjemných 20 až 24 stupňů Celsia. Přes den ale bude místy foukat čerstvý vítr, pršet by nemělo.

0: Rádio Bonton, zprávy.
1: Na Bontonu zpráv zdraví Ondřej Albrecht. V újezdu nad lesy už evidují téměř 400 nemocných strávníků tamní základní školy. U 58 z nich se potvrdila salmonelóza. Případem se zabývá také policie. Děti a mladiství mají v Česku stále snadný přístup k alkoholu a dalším návykovým látkám. Česká obchodní inspekce zjistila během letních kontrol porušení předpisů ve více než polovině provozoven. A hokejisté Třince zůstávají v extralize 100%. Kladno porazili 6-4 a po šestém kole vedou tabulku s plným počtem bodů. Dnes bude jasno až polojasno, ráno se místy objeví mlhy. Teploty vystoupají na příjemných 20 až 24 stupňů Celsia, přes den bude místy foukat čerstvý vítr, pršet ale nemá.

0: talisman, to jsem...
1: Rádio Bonton, zprávy.
2: U zpráv na Bontonu zdraví Ondřej Albrecht. Premiér Andrej Babiš při hlasování o nedůvěře své vládě obvinil opozici, že jejím jediným programem je antibabiš. Doplnil také, že nekrade a nemá v plánu krást, protože má celkem dost peněz. Policistům, hasičům, celníkům a příslušníkům vězeňské služby porostou v příštích 3 letech platy. Každý rok si mají polepšit asi o 2600 až 2900 korun. A Estonsko připisuje srpnový požár ve zbrojním podniku Milrem Robotics žhářskému útoku nařízenému ruskými tajnými službami. Moskva jakýkoliv podíl odmítá. Dnes bude jasno až polojasno, ráno se výjimečně objeví mlhy. Teploty vystoupají na příjemných 20 až 24 stupňů Celsia. Přes den ale bude místy foukat čerstvý vítr, pršet by nemělo.

0: Projetí na oranžovou, zvednutí mobilu, 60 na 50, lepení se na auto před vámi. Vždyť to dělají všichni. Prostě normální řízení. Jenže to, co považujeme za normální, nemusí být bezpečné. Jen loni si takové chování na silnicích vyžádalo 346 životů. Neriskujte. Normální řízení zabíjí. Česká asociace pojišťoven. Projekt podporuje bezpečně na cestě financované z fondu zábrany škod.
1: Nestíháš? V pohodě. Sáhni po Body and Future Complete Food. 100% rostlinné tekuté výživě, která drží tempo s tebou. V jedné lahvi máš 25 gramů proteinu, 9 gramů vlákniny, 26 vitaminů a minerálů. Bez přidaného cukru a hlavně fakt skvěle chutná. Vítěz volby spotřebitelů 2026 a rozhodně ne náhodou. Teď ho navíc najdeš za výhodnou cenu ve větších obchodních sítích.
2: Radio Bonton. Tady je česká hudba doma.

0: Rádio Bonton, zprávy.
1: Na Bontonu u zpráv zdraví Ondřej Albrecht. V újezdu nad lesy už evidují téměř 400 nemocných strávníků tamní základní školy. U 58 z nich se potvrdila salmonelóza. Případem se zabývá také policie. Děti a mladiství mají v Česku stále snadný přístup k alkoholu a dalším návykovým látkám. Česká obchodní inspekce zjistila během letních kontrol porušení předpisů ve více než polovině provozoven. A hokejisté Třince zůstávají v extralize 100%. Kladno porazili 6-4 a po šestém kole vedou tabulku s plným počtem bodů. Dnes bude jasno až polojasno, ráno se místy objeví mlhy. Teploty vystoupají na příjemných 20 až 24 stupňů Celsia, přes den bude místy foukat čerstvý vítr, pršet ale nemá.
0: Česká hudba je doma na rádiu Bonton.

skleničky, čtyři talíře, vyzdobené sluníčky, přímo od malíře, cukru na pět hromádek, čtyři knížky pohádky.

přišlo stoupání. Bylo více halířků,

mi řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysnili. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dni prodáváme za úspěch. Za nový koberec do přecíně. Za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mě někdy nekoupíš třeba polárku? Na čí lásce velký sál?

0: Škoda Octavia na operativní leasing za 7 950 korun bez DPH měsíčně.
1: Nestíháš? V pohodě. Sáhni po Body and Future Complete Food. 100% rostlinné tekuté výživě, která drží tempo s tebou. V jedné lahvi máš 25 gramů proteinu, 9 gramů vlákniny, 26 vitaminů a minerálů. Bez přidaného cukru a hlavně fakt skvěle chutná. Vítěz volby spotřebitelů 2026 a rozhodně ne náhodou. Teď ho navíc najdeš za výhodnou cenu ve větších obchodních sítích.
2: Jaký je rozdíl mezi investováním na portu a investováním? Bez portu je investování plné překvapení a stresu. Na portu nemusíte sledovat akcie, trhy, veverky. Portu. Investuj. Nestresuj. Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
3: Projetí na oranžovou, zvednutí mobilu, 60 na 50, lepení se na auto před vámi. Vždyť to dělají všichni. Prostě normální řízení. Jenže to, co považujeme za normální, nemusí být bezpečné. Jen loni si takové chování na silnicích vyžádalo 346 životů. Neriskujte. Normální řízení zabíjí. Česká asociace pojišťoven. Projekt podporuje bezpečně na cestě, financované z fondu zábrany škod.
4: Dvouletá záruka i pro firmy a živnostníky? Jasná věc! Z Alza pro firmy navíc získáte možnost odložené splatnosti faktur a exkluzivní ceny na tisíce produktů od elektroniky po kávu. Více informací najdete na alzaprofirmy.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od úterý v Lidlu mlété maso Mix 1 kg za 119,90. Tmavé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A z aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x půl litru za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Náš výkup je teď totální hardcore.
7: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
8: Hustý milkořický jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. 3x více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kg jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořický jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
9: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
10: Myslím, že to bude za C. Gumák.
9: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec G, čili G jako guma.
11: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
12: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například jelen prací gel 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Nebo tvoje Lidl značka V5WC tablety 4 kusy za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Zprávy.
1: Na Bontonu u zpráv zdraví Ondřej Albrecht. V újezdu nad lesy už evidují téměř 400 nemocných strávníků tamní základní školy. U 58 z nich se potvrdila salmonelóza. Případem se zabývá také policie. Děti a mladiství mají v Česku stále snadný přístup k alkoholu a dalším návykovým látkám. Česká obchodní inspekce zjistila během letních kontrol porušení předpisů ve více než polovině provozoven. A hokejisté Třince zůstávají v extralize 100%. Kladno porazili 6-4 a po šestém kole vedou tabulku s plným počtem bodů. Dnes bude jasno až polojasno, ráno se místy objeví mlhy. Teploty vystoupají na příjemných 20 až 24 stupňů Celsia, přes den bude místy foukat čerstvý vítr, pršet ale nemá.
0: Česká hudba je doma na rádiu Bonton.

0: vyzkoušet.
1: Usedněte za volant nového vozu Volkswagen Golf a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz již za 6 890 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
2: Jaký je rozdíl mezi investováním na portu a investováním? Bez portu je investování plné překvapení a stresu. Na portu nemusíte sledovat akcie, trhy, veverky. Portu. Investuj. Nestresuj. Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
3: Nestíháš? V pohodě. Sáhni po Body and Future Complete Food. 100% rostlinné tekuté výživě, která drží tempo s tebou. V jedné lahvi máš 25 gramů proteinu, 9 gramů vlákniny, 26 vitaminů a minerálů. Bez přidaného cukru a hlavně fakt skvěle chutná. Vítěz volby spotřebitelů 2026 a rozhodně ne náhodou. Teď ho navíc najdeš za výhodnou cenu ve větších obchodních sítích.
4: To potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od úterý v Lidlu mlété maso Mix 1 kg za 119,90. Tmavé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x půl litru za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Dvouletá záruka i pro firmy a živnostníky? Jasná věc! S Alza pro firmy navíc získáte možnost odložené splatnosti faktur a exkluzivní ceny na tisíce produktů od elektroniky po kávu. Více informací najdete na alzaprofirmy.cz.
6: Hustý. Hustý milkořecký jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. 3x více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kg jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořecký jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
7: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na Toyota.cz.
8: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
9: No jasně, z MND to jde.
8: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
10: Pro hezké usínání stačí málo. Pomazlit, zachumlat a spát. Přijďte si do Penny pro plyšová zvířátka. Z body za nákupy se slevou 72%. Penny.

0: Je přesně 8 hodin, vy máte naladěno to správné rádio, je tady Rádio Bonton a za chvíli odstartujeme ranní Bonton. Bude tu třeba David Stipka, Benjis a Eva Farná. Dorazí taky Vana Stovky. A do osmdesátek se vydáme s kapelkou, která si říkala Bad Boys Blues.
1: Radio Bonton, počasí.
0: No teď je ovšem čas na předpověď. V tuhle tu chvíli máme v Praze 10 stupňů, je tak jakoby pod mrakem, občas vyleze slunce, každopádně přes den by mělo být jasno a s pohodovými teplotami 20 až 24 stupňů Celsia.
1: Ráno na rádiu Bonton s Milanem Fialou.
0: Buongiorno, dámy a pánové, krásné dobré ráno. Na svatého Jeronýma stěhuje se k nám už zima. Tahle ta dnešní pranostika o čem si svědčí, řekl bych. Přestože přes den máme to babí léto, které si pochvalujeme, v noci nic moc, no a rána jsou též chladná. Nevím jak u vás, ale u nás na Kladně bylo ráno 7 stupňů. No, co bychom chtěli do konce roku, přátelé, zbývá 92 dnů. Pro někoho hrůza a noční můra, pro jiného sen. To už záleží na nátuře. Tak pojďme se podívat, co jsem pro vás připravil za muziku. Za chvíli třeba Paul Young, Petr Mouka nebo Marika Gombitová. Já věřím, že si to užijete. Tak tedy skvělý den s Bontonem a Fialou Milanem.
1: Do nového dne s dobrou náladou. Na rádiu Bonton.

No jistě, láska dělá divy, love of the common people, láska spojuje lidi, láska rozděluje lidi, láska vládne světem. 8 hodin 12 minut, posloucháte ranní bonton, no a teď se vracíme do minulosti, když bylo v kalendáři 30. září. Štěpánka Haničincová, herečka, scénáristka, dramaturgyně a dlouholetá televizní moderátorka, dětský idol několika generací televizních diváků, první manželka herce Petra Haničince. Jedním z jejich dlouholetých televizních partnerů byla oblíbená postavička Čertíka Bertíka. Štěpánka by měla dnes 95. narozeniny. Pavel Vítek se narodil 30. září 1962 v Olomouci, no zpěvák a muzikálový herec, který slaví dneska 64. narozeniny. Pavle, všechno nejlepší ti přeju. 120 let je tomu, co se narodila světově uznávaná persona dirigenta Václava Smetáčka. Jeho synové Ivan a Pavel byli jazzmeni, vnuk Štěpán Smetáček je rockový bubeník, v současnosti působící v kapelách Vanastovy věci a Lucie. Vanda Hybnerová, herečka, také dcera herce Mima a divadelního pedagoga Borise Hybnera a také bývalá manželka herce Saši Rašilova je dnes 58 letá. Pardon, Martina Hingisová, bývalá švýcarská tenistka pocházející z česko-slovenské smíšené rodiny, se na okruzích tenisu pohybovala v roce, nebo od roku 94 do roku 2017. Martina má dneska 46. narozeniny a za zmínku stojí její krátké zasnoubení s tenistou Radkem Štěpánkem, které bylo po 18 měsících zrušeno. I takový je život, co naděláme. Za chvíli Jason Donovan a teď si dáme Vanastovky, tedy PBH, Robert Kodym a Štěpán Smetáček na bubny. Na Bontonu.

0: Tak jak se máte při poslechu Rádia Bonton v 8 hodin 22 minut? Já věřím, že skvěle, že ta práce vám jde určitě od ruky, protože předpokládám, že převážně nás posloucháte v zaměstnání. Nicméně svátek má dneska Jeroným. Je to takové docela neobvyklé jméno, je řeckého původu a znamená svaté jméno, neboli muž se svatým jménem Jeroným. No, pranostiku pravící, že na svatého Jeronýma stěhuje se k nám zima, to už jsme dneska probírali, vypadá to, že je to pravda. Nicméně kočičí kalendář, ten nabízí dvě jména, Vili a Buxom. Vili je celkem jasný, to bude kocour vilík, no ale Buxom vyjadřuje plnost, kyprost, ženskost, nebo zkrátka to, že je vaše číča krev a mléko, protože slovo Buxom, které v angličtině znamená kyprající zdravím plnoští hláči v nadná, nabízí skvělou inspiraci pro jméno číči. No, co říkáte, kočko milové? Psí slečna či dáma jménem Doris, tak ta má taky svátek, u ní bych to viděl, na nějakou kapsičku, na dobrůdku prostě, no, kostička. Takže i o Doris dneska víme. No a oslavencům posílám další muziku, David Stipka, Eva Farná a taky Bad Boys Blue. Na Bontonu.
1: Usedněte za volant nového vozu Volkswagen Golf a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůzíž za 6 890 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
2: Jaký je rozdíl mezi investováním na portu a investováním? Bez portu je investování plné překvapení a stresu. Na portu nemusíte sledovat akcie, trhy, veverky. Portu. Investuj. Nestresuj. Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
3: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Harmony toaletní papír 30 rolí za 139,90. Jarok prostředek na nádobí 2 kusy v balení za 139,90. A Somat kapsle do myčky různé druhy za 269,90. Až do 6. října. Kaufland.
4: Šetřete na energiích s Datartem. Pořiďte si fotovoltaickou elektrárnu od naší společnosti Ilios a vyrobte si vlastní čistou energii. Pomůžeme vám s legislativou, dotacemi a zajistíme dlouhodobý servis. Proměňte svou střechu na chytrou investici. Datart. Opravdový elektrospecialista.
5: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
6: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
5: Vážně?
6: Já mám Lelosy na sobě celý den.
5: Lelosy. Too comfortable to take off.
7: V Penny nyní najdete plyšáky do každé postýlky. A navíc fakci, brokolice balená kus za 19,90 a čerstvá vejce z podestýlky Karlova Koruna 10 kusů za 24,90. Penny.

0: 8.32 posloucháte ranní bonton, za chvíli si dáme třeba Stevieho Wondera, taky Anetu Langerovou s písní Skvělej nápad a já se zkusím jaksi položit na otázku, proč nás napadají skvělé nápady v životě lidském. O to se pokusím, budu tak troufalý. Každopádně teď se pojďme podívat na nejvyšší zprávy s Luckou.
1: Rádio Bonton zprávy.
2: Hezké ráno, sněmovna dnes bude druhým dnem pokračovat v jednání o opozičním návrhu na vyslovení nedůvěry vládě ANO, SPD a motoristů. Úterní debatu ovládli členové kabinetu v čele s premiérem Babišem. Další na vystoupení teprve čekají. Jestli se dnes zákonodárci dostanou k samotnému hlasování, není jisté. Ministerstvo financí dnes zveřejní maximální ceny pohonných hmot na zítřek. Stát totiž od 1. října obnovuje regulaci cen paliv s ohledem na jejich výrazné zdražení v posledních týdnech. Maximální ceny zatím bude stanovovat do konce měsíce. Senát dnes bude debatovat o nepromlčenlivosti trestného činu vraždy, o daňové úlevě pro dobrovolné hasiče a o ústavním zakotvení práva na život offline. Rozhodnout má taky o uspořádání dvou listopadových veřejných slyšení k porodnosti v Česku a k obraně státu. Až 6 let vězení hrozí muži, který podle policie řídil na Chomutovsku s více než 3 promile alkoholu a následně se pokusil podplatit policistu. Nabídl mu peníze za to, aby za něj absolvoval dechovou zkoušku. Policisté 55-letého muže obvinili z ohrožení pod vlivem návykové látky a podplácení. České hokejistky čeká ode dneška druhý přípravný turnaj před listopadovým mistrovstvím světa v Dánsku. Představí se v Lahti a druhou akci seriálu Jurohaki Tour rozehrají od 5 odpoledne proti Finsku. Pak ještě narazí na Švédsko a Švýcarsko. Dneska bude krásně, ale trošku větrno. V Čechách jasno až polojasno, teploty mezi 20 a 24 stupni.

8 hodin 41 minut, ranní Vonton, no a taky Aneta Langerová s písní Skvělej nápad. No a proč nás napadají skvělé nápady? Ty nás napadají prý proto, že mozek během odpočinku nebo nudy propojuje dříve nesouvisející informace v pozadí. Když se usilovně snažíme na něco přijít, náš vnitřní kritika přímá logika, které se nacházejí v přední části mozku, blokují neobvyklé myšlenky. Jakmile ovšem děláme nějakou bezmyšlenkovitou činnost, jako je třeba sprchování, chůze nebo usínání, mozek zvaný výchozí síť dostane prostor. Dál řeší tajně problémy, i když na něj nemyslíme. Ve sprše nebo při odpočinku klesá hladina stresu a kritického myšlení, takže se vlastně nebojíme těch hloupých nápadů. No a při uvolnění se vyplaví dopamin, který podporuje kreativní spojování věcí. Tak teď už víme, jak na to, ne? Ale každopádně mě to velmi silně připomíná píseň z roku 1965. Už Petr Janda to věděl. A máme tu další muziku. Saša, If You Believe. No a do té celé stihneme určitě skupinu Ballet s písní Někdo tě bude mít rád. Bude to taky Celine Dion nebo Václav Neckář. Věřím, že si to ještě do té 9. hodiny určitě užijete. Na bod

Enrique Iglesias, Bailamos, je 9 hodin, vy posloucháte Rádio Plonton. No a v tuto chvíli startuje... Startuje druhá hodinka. Karel s Luckou mi tam vlítli. Krásný duet, co sudičky přáli nám, na ten se můžete těšit stejně jako na další duet. Heleny Vondráčkové a Martina Maxi. Deja vu. Taková duetová hodinka, dalo by se říci. No ale, bude tu i Cherish s Madonou.

0: Rádio Bonton, počasí.
1: No tak dneska jasno, krásná věc, až polojasno, s teplotami 20 až 24 stupňů Celsia. Jak bude zítra, tedy ve čtvrtek? Přátelé, bude jasno až polojasno. A co byste řekli, pane doktore? No, 20 až 24 stupňů. Bude to tam?
0: Ráno na rádiu Bonton s Milanem Fialou.
1: Tak tady ještě jednou krásné dobré ráno, buongiorno, dámy a pánové. Máme krátce po 9. hodině v kalendáři září, 30. září. Je středa, svátek má Jeroným, to už jsme tady všechno probrali, ale ještě jsme neprobrali to, že dneska je Světový den překladatelů. V České republice je udělována cena Josefa Jungmana a my se na ty překladatele tak trošku podíváme, protože ono to není tak jednoduché, jak by se to mohlo zdát. K tomu si budeme hrát, budou tu Ricky Povery, Slza nebo Franz Gál. A já vám přeju super dopoledne.
0: Do nového dne s dobrou náladou na rádiu Bonton.

že jsme si zatančili s Ricky Poveri 12 minut po 9. hodině, je tady druhá 60 minutovka ranního bontonu, no a taky je tu

Je to Víden překladatelů. Přátelé, u překladu se rozlišuje, jestli jde o text umělecký, odborný, populárně naučný, administrativní, náboženský, návod na použití přístroje a tak dále, už z toho je patrno, že to překladatelství není jednoduchá věc. Na rozdíl od tlumočníka zase nemusí být překladatel rychlý, důležitá je hlavně faktická správnost a přesnost překladu a taky shodná srozumitelnost. Překladatel potřebuje nadprůměrnou znalost obou jazyků, vyjadřovací schopnosti a pozor, v neposlední řadě musí znát ten humor daného národa, z jehož jazyka se překládá. A propo, věděli jste, že nejpřekládanější českou knihou v historii jsou Osudy vojáka Švejka za světové války od Jaroslava Haška? No možná to víte, ale já vám prozradím, že tahle ta kniha byla přeložena do 60 jazyků. Světa. Nechci říct světových, ale 60 jazyků světa. A to si myslím, že to je celkem slušný, ne? Co říkáte? Tak a my pojďme na další muziku. Karel Glota, Lucka Bílá, co sudičky přáli nám právě teď na vašem oblíbeném rádiu.

0: Peče Boys 9.21, za chvíli Žít podle počasí. Dagmar Honcová má pro vás, přátelé, naprosto originální dietní recept.
1: Žít podle počasí na rádiu Bonton.
2: Krásný den, před námi je další sluneční den, kdy očekáváme, že na většině území Česka nasvítí až 10hodinová délka slunečního svitu. Je to tak, poté co se rozpustí ranní mlhy a nízká oblačnost, bude jasno, maximálně polojasno. A nejvyšší odpolední teploty budou opět atakovat letní hranici 25 stupňů Celsia. Nejčastěji naměříme 20 až 24 stupňů. Pocitovou teplotu ale v okolí Českomoravské vrchoviny a také ve Frýdlantském výběžku bude snižovat až silný vítr. Ten bude v nárazech dosahovat rychlosti 55 až 70 km hodině. Mimochodem naprosto ideální síla větru na to jít někam pouštět draka a nebo také zkusit dietu podle počasí, protože pokud budete běhat anebo chodit proti větru, spotřebujete daleko více energie.
3: Usedněte za volant nového vozu Škoda Kamiq a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz již za 6 270 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
4: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Harmony toaletní papír 30 rolí za 139,90. Jarok prostředek na nádobí 2 kusy v balení za 139,90. A Somat kapsle domičky různé druhy za 269,90. Až do 6. října. Kaufland.
5: Chceš posunout svůj herní skill na další level, ale brzdí tě přitom zastaralý gír? Tak ho boostni s Datartem. V naší herní zóně najdeš vše pro gaming, od našlapaných mašin a nejnovějších konzolí, po příslušenství pro každou epickou bitvu. Upgrade volá! Datart XP. Kryjeme záda Game Room.
6: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
7: No jasně, z MND to jde.
6: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
8: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
9: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
8: Vážně?
9: Já mám Lelosy na sobě celý den.
8: Lelosy. Too comfortable to take off.
10: Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes. Váš autorizovaný servis Škoda.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od úterý v Lidlu mlété maso Mix 1 kg za 119,90. Tmavé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A z aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x0 litru za 89,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Radio Bonton. Radio Bonton.
1: Nejsem to já, ten koho znáš. Není to tělo mý a výbuch, ani moje tvář. Ani ten stín pode mnou není můj. A slova odříká

kroky mi a búchy ani moje tvář. A těch pár slov, pár krátkých vět, já vůbec nevyslovil.

0: No, ráno voní kávou, možná třeba zrovna u vás, u nás ve studiu, tady rozhodně 9:31. Za chvíli Madonna, Cherish, bude tu taky Krištof a píseň Zůstaň tu se mnou. Tak já budu doufat, že zůstanete se mnou s vlnami Rádia Bonton, protože vám řeknu jednu další zajímavost. Nechte se překvapit. Teď už zpravodajství s Luckou.
1: Rádio Bonton, zprávy.
2: Hezké dopoledne. Sněmovna před chvílí obnovila jednání o nedůvěře vládě ANO, SPD a motoristů. V úterý trvalo 7 hodin. V běžné debatě chce vystoupit ještě 60 poslanců. Jestli se dnes zákonodárci dostanou k samotnému hlasování, není jisté. Česká ekonomika ve druhém čtvrtletí meziročně rostla, a to o 1,8%. Český statistický úřad tak dnes snížil svůj předchozí odhad. Mezičtvrtletně byl HDP vyšší o 0,3%. Letadlo společnosti Fly Dubai směřující z Dubaje do Tel Avivu vyslalo nouzový signál a změnilo kurz na Saudskou Arábii. Mluvčí izraelského premiéra Netanyahu už ale vyvrátil původně panující obavy z možného únosu. Letadlo už přistálo na letišti v saudsko-arabském Tabuku. Incident byl podle izraelských bezpečnostních zdrojů zřejmě způsoben hádkou na palubě. Píše to server Times of Israel. Čeští fotbalisté do 21 let mají před sebou den D. Čeká je klíčový zápas v kvalifikaci o postup na mistrovství Evropy v příštím roce. V Hradci Králové o 6 večer přivítají Bulhary. Lvíčata před nimi drží druhé místo ve skupině B už jen o bod. No a v případě výhry by si už před závěrečným zápasem v Portugalsku zajistili účast v listopadové baráži. I dneska bude krásně jasno nebo polojasno, sem tam ale i větrno. Teploty nám vystoupí na 20 až 24 stupňů.

Skupina Krištof, zůstaň tu se mnou. 9 hodin 41 minut. Krásná to muzika. A propos, slyšeli jste o Tour Music Festu? Neslyšeli, tak Tour Music Fest je největší evropská soutěž živé hudby. Zpěváci, písničkáři, rapeři, hudebníci a DJové z celé Evropy se mohou účastnit v libovolném jazyce. Soutěžní kola se konají letos živě ve 12 evropských zemích, mimo jiné v Paříži, Vídni, je tam Londýn, Barcelona, Sevilla, Amsterdam a taky samozřejmě Praha. To české pražské kolo se uskuteční dnes od 13 hodin v Prague Music Centru v Praze. Můžete mě přijít podpořit, budu tam taky. Neodolal jsem nabídce si tam jít zaspívat. Každopádně finále se letos uskuteční v krásné republice San Marino, velmi malém státě ležícím v srdci Itálie. No a vítěz získá mimo jiné cenu 10 000 euro. No nevemte to, že jo? No a my postupujeme dál s kapelou Spice Girls Viva Forever. Do té desáté, než mě tady vystřídá Dan Kostka s písničkami na přání, si ještě užijeme určitě třeba Nelly Furtado, Jiřího Korna, no a ty Spice Girls tady jsou na Bontonu.

0: Čas letí jako bláznivý, já nechytím ho, ani vyspívá Karel Gott v jedné písni, je to tak, 10 hodin 2 minuty, končí ranní bonton s datem 30. září. Milan vám přeje krásný zbytek dnešního dne, budu se těšit zítra v 8. Dan Kostka. Haló.
1: Ano, haló, jsem tady, čau.
0: Tu jsem, mě se nevámá hladat.
1: Ano, ahoj, ano. Milane, zdravím tě. Krásné, dopoledne ti přeju, tak máš to za sebou, tak doufám, že ten dnešní den si užiješ. Ty jdeš dneska zpívat na nějakou tu piveckou soutěž,
0: ano,
1: je to tak?
0: Ano, Tour Music Fest, už jsem to tady provalil.
1: Aha.
0: 12 evropských měst, semifinále dnešní pražské, české. A potom se těším možná do toho San Marina, kde bude to finále. Ani mi nejde o těch 10 000 euro vítěz, no, ale chci se tam podívat, bylo by to pěkné.
1: No tak uvidíme, v každém případě, hele, držím za všechny posluchače svoje palce tady ve studiu.
0: O, děkuji.
1: Dej nám vědět, jak to vlastně všechno dopadlo, jasně, jestli budeme slavit, nebo budeme smutnit.
0: A tak smutnit, ono jde to, o to se zúčastnit především v těchto soutěžích.
1: Samozřejmě, tak ať ti to, chlapče, vyjde.
0: Jo, děkuji.
1: Měj se krásně, ahoj.
0: Pa, pa, pa, čau.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 69,90. A slunečnicový olej Majola, litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 23.9. Radio Bonton a Dan Kostka.
1: Ano, přátelé, kamarádi, taky ode mě nádherné středeční dopoledne přeju. A víte co, pojďme si ho udělat ještě mnohem, mnohem hezčí, protože jsou tady písničková přání s datem 30. září, tak doufám, že toho využijete opravdu plnými doušky. Klidně už teď pište, co budeme hrát, jednak zprávou na Facebook nebo Instagram, nebo SMS-kou na číslo 736 300 888, a pokud se vám nechce nic ťukat do svých mobilů, jenom vyťukejte číslo 257 400 a 37 a spojíme se přímo sem živě do studia Rádia Bonton. Tak uvidíme. V každém případě koukám tady také na Jeronýma, který nám září v kalendáři. Pánové mají svátek, takže vám přeju za celé bontoňácké rádio všechno nejlepší. No a posílám tu úplně první písničku a rovnou jako za mlada. Tady jsou Olympik.

Tak to byly Činasky a jejich Hlavolám na bontonu. Tohle jsou vaše středečně vyladěné písničky na přání. Tak pojďme na to, mám tady vaše první SMSky, které už dorazily. Tak komu pak uděláme radost? Píšete krásnou slunečnou středu. Mohla bych poprosit o zahrání písničky Co si láska žádá od úžasného Davida Dejla. Jen tak pro radost a taky pro fans Davida. Děkuji moc, napsala nám Jarka i se srdíčkem, takže milá Jarko, užívejte dnešní nádherný baboletní den, krásnou slunečnou středu i s vaší písničkou od Davida Dejla. Tak tady máte, ať se vám líbí.

Tak to byl Holly Johnson, Americano, jsem na vlnách Bontonu, tohle také středeční písničky na vaše přání. Pojďme za dalšími SMS-kami, které dorazily, moc díky za ně. Píšete například: dobrý den, Dane, prosíme o zahrání písničky od skupiny Turbo, Komu se nelení, pro nás do práce na Javorník, vám do Bontonu a všem posluchačům. Moc děkujeme. No tak zdravím na Javorník, přeju vám, ať vám jde i dneska s námi práce pěkně od ruky, no a kapela Turbo vám k tomu bude pomáhat právě teď. Tak tady jí máte.

0: Usedněte za volant nového vozu Škoda Kamiq a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz již za 6 270 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
1: U Flandu najdete vše pro váš rodinný nákup. Například Bohemilk, plátkový sýr, 100 gramů za 24,90. Ariel, prací kapsle nebo gel, různé druhy za 399,90. A Bref, WC blok, různé druhy za 59,90. Až do 6. října. Kaufland.
2: Šetřete na energiích s Datartem. Pořiďte si fotovoltaickou elektrárnu od naší společnosti Ilios a vyrobte si vlastní čistou energii. Pomůžeme vám s legislativou, dotacemi a zajistíme dlouhodobý servis. Proměňte svou střechu na chytrou investici. Datart. Opravdový elektrospecialista.
3: V Ačkách teď zrovna letí podzimní slevy. Kupte si v Ačkách auto a získejte slevu až 100 000. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. A na vybrané vozy 0% úrok při nákupu na splátky. Tak přijďte si pro podzimní slevu až 100 000. AAA Auto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od úterý v Lidlu mlété maso Mix 1 kg za 119,90. Tmavé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x0 litru za 89,90. Lidl, to se vyplatí.

Leona Machálková zpívala na vlnách Rádia Bonton. Já vám přeju nádhernou slunečnou středu s datem 30. září. Pojďme si ten poslední zářijový den užívat i s dalšími hudebními přáními. Píšete například dobrý den, prosím o zahrání písničky Malování od Divokýho Byla. Všem pro lepší náladu děkuji, píše Kája. Tak Kájo, Byl a k tomu Divokej je pro vás připraven. Tady ho máte.

Sir Elton John právě teď dokončil svůj hudební výstup na vlnách Rádia Bonton. Já vám přeju hezké dopoledne. Mám pro vás také další hudební přání, které se právě teď dostalo na řadu. Píšete dobrý den, prosím o nějakou pomalou písničku od Petra Kotvalda. Moc děkuji a zdravím vás, napsala nám Markéta. Tak Markétko, i já vás zdravím, hezké středeční dopoledne vám přeju. No a Petr Kotvald už je pro vás na Bontonu připravený, tak tady ho máte.

Tak i Ilona Čáková se k nám dneska dopoledne přidala. Stojí to naprosto skvěle, ostatně jako vždycky. V každém případě s vámi jsou písničková přání a to znamená také další vaše zprávy, které jsou připraveny. V jedné z nich píšete Bontonku. Chtěla bych slyšet od Fiordaliso písničku Non Voglio Michela Luna. Venku svítí sluníčko a to je prostě paráda. Krásný den všem do rádia. Tak tohle píše Miška. Tak zdravím vás, no užívejte toho dnešního slunečného dne. Je to prostě naprostá pecka. Navíc další krásná prosluněná písnička, tak tady máte, ať se vám líbí.

Ano, český Elvis Presley se mu říká bávalo, tak to byl Karel Zich na rádiu Bonton. Hezkou středu vám všem přeju, vy píšete dobrý den, prosím o zahrání písně Nesnáším loučení pro šéfa Ondru, který je s námi dnes naposledy. Máme ho moc rádi a přejeme mu hodně úspěchů. Díky moc, KFC Anděl. Tak milý Ondro, i já vám za celé rádio Bonton přeju hodně úspěchů na té vaší nové životní cestě. No a s námi teď také Michal David s vaší písničkou. Tak tady máte.

Tak to byl Michal David na vlnách Rádia Bonton. Stihneme, koukám ještě jednu pracovní. Vy píšete: dobrý den, milý Bontone. Poprosila bych zahrát pro mé kolegy Radku Kouckou a Vasila, kteří ještě musí pracovat, písničku Dělání, dělání všechny smutky zahání. Děkuji moc a zdraví kolegyně Eva. No tak ať vám to hlavně hodně rychle utíká. A teď už pro vás Honza Čenský a s ním Iva Anderlová s jednou krásnou pohádkovou na Bontonu. Tak ať se vám líbí.

0: Taková práce, to je prostě životní lék. Honza Čenský, Iva Andrlová na vlnách Rádia Bonton. Za námi jsou písničky na přání s datem 30. září. Před námi další hodinka plná výborné muziky. Poté 11. to bude třeba skupina Šalom. Jako další zapěje Jirka Matáček. Ano, malotraktorem přifrčí kapela MiG-21. No a do třetice, do Bengals. Tak hezký den a pohodový poslech vám všem přeju.
1: Rádio Bonton a Dan Kostka.
0: No a už za malou chvíli se společně vypravíme také za panem Jeronýmem, který dnes slaví svůj svátek. Do té doby pojďme hrát, tady už jsou Gypsy Kings. Penso con sueño para sí.

0: Nerozlučná dvojka Thomas Anders a Dieter Bohlen, tedy sečteno podtrženo, kapela Modern Talking právě teď na rádiu Bonton. Já vám přeju hezkou středu, dnes máme 30. září a to znamená, že Jeroným slaví svůj svátek. No, nezdá se, panečku, je to prý takový typický svůdník, který je díky svojí duchaplné povaze velmi oblíbený ve společnosti. Je to také prý muž mnoha talentů, v životě může dělat prakticky cokoliv, jeho možnosti jsou takřka neomezené. Pozor, hůře tak to se mu daří v soukromí, je totiž přelétavý jako motýl a nabaží-li se prý jedné ženy, velmi často ji opouští hned kvůli nějaké jiné. No, do manželství do toho vstupuje ovšem jen pod tlakem okolností, zpravidla až tehdy, je-li na cestě dítě, ani to však prý není zárukou, že ve vztahu vydrží. Hlídat si ho musíme, co se dá dělat, tak to je Jeroným, pánové, slavte jak jen umíte, samozřejmě s rozumem, já vám přeju všechno nejlepší k svátku a posílám také další muziku, za chvíli třeba Cliff Richards nebo Tomáš Klus, no a pokud nás ladíte za volantem, chystám i dopravní informace, tak zůstaňte s námi.
1: Škoda Octavia na operativní leasing za 7 950 korun bez DPH měsíčně.
2: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
3: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když si zaberete ta nejlepší místa na lehátku. O výhodách First Minute Léto nám poví Lenka.
4: Léto pomalu končí, ale na příští letní dovolenou se můžete těšit už teď. Ať už cestujete s dětmi, ve dvou nebo s přáteli, vyplatí se svůj zájezd zarezervovat včas. V rámci First Minute Léto na vás čeká nabídka nejžádanějších destinací a hotelů. Čím dříve se vyberete, tím více výhod získáte. Například děti zdarma anebo storno zájezdu zdarma. A opět na vás čeká kufr plný výhod. Stálí klienti mohou využít jeho výhody, jako je například cestovní pojištění, seating nebo nadváha zavazadel zdarma. Případně dát přednost slevě za věrnostní kredit. Pokud s námi cestujete poprvé, kufr plný výhod získáte za výrazně snížené ceny.
3: Blue! First Minute dovolená začíná na bluestyle.cz.
5: Pro hezké usínání stačí málo. Pomazlit, zachumlat a spát. Přijďte si do Penny pro plyšová zvířátka. S body za nákupy se slevou 72%. Penny.

V noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přibíráš míčka. Prosím, vyslyš mojí zpověď, už jsme starý na psaníčka. Jsem bytost z vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to přsteku. Chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopí.

se zrychlil se mi dech, jak maraton svým běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Kdo jsem proměně s nimi ve snech gesta i v činy a já tu zůstanu. Ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš a já zas nechám se napnout, prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému.

splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysař houflétnout a ozvěna v tvé duši, pak táci tiše vzlétnout.

0: Cliff Richard na Rádiu Bonton, je 11:30, mám pro vás dopravní informace.
1: Rádio Bonton, doprava.
0: Tak, vyrážíme na cesty, začínáme na dálnici D11, tady pozor na 54,5 kilometru ve směru na Jaroměř, kde havarovala dvě osobní vozidla v levém jízdním pruhu. Zdržení je tady do 5 minut, tak s ním počítejte. Pojďme na D5, dvě vozidla havarovala na 34. kilometru ve směru na Prahu, i tady pozor na zdržení, a ještě D8, 6,5 kilometr ve směru na Prahu. Tady jsou dva osobáky v sobě, tak jezděte opatrně, přeju vám šťastnou cestu. No a jakže bude vypadat další muzika, ptáte se? Za chvíli třeba opět a Radeček, budou také Ultravox a nebo kapela No Name.

Tak to byli R.E.M. na rádiu Bonton, je přesně 11:45. Hezkou středu s datem 30. září vám všem přeju. Tak už za chvíli je tady dnešní pravé poledne. Pokud byste chtěli dnešní oběd zapít něčím dobrým, neobvyklým, možná něčím, které to jste ještě nikdy neochutnávali, můžu také prozradit, že kromě toho, že třeba Jeroným dnes 30. září slaví svůj svátek, tak dneska slavíme také Národní den horkého svařeného sajdru. Tak můžete po obědě klidně vyzkoušet. Už teď vám přeju dobrou chuť, pokud se k tomu dostanete. V každém případě do dnešního oběda mám pro vás ještě další skvělou muziku. Za chvíli to budou třeba kapela Jelen, Baltimore, no a teď už na Bontonu Heidi Janku. Tak ať se líbí.

0: Janek Ledecký a jeho žentour na Bontonu přesně udereme pravého středečního poledne. Já vám přeju hezký den. Mám pro vás také muziku do další hodiny. Zaspívá třeba Karel Gott.
1: To musím zvládnout sám, na to snad sílu mám.
0: Ano, v plné síle se prosím dostaví také Pokáč. A jedna hvězda osmdesátek, Kim Wilde. Tak hezký den a pohodový poslech vám všem přeju.
2: Rádio Bonton, počasí.
0: No a jaké, že to bude zítra, tak bude jasno až polojasno. Odpoledne a večer v Čechách čekáme od západu pozvolné přibývání převážně vysoké oblačnosti. No a nejvyšší denní teploty velmi fajn, 20 až 25 stupňů Celsia.
2: Rádio Bonton a Dan Kostka.
0: Teď už vám přeju dobrou chuť k vašemu středečnímu obědu a navrch posílám také další muziku. Tady je Hanka Zagorová.

0: Na rádiu Bonton zpíval Standa Hložek. Já vám přeju krásnou středu s datem 30. září. Mimochodem už před 20 lety, tedy přesně 20 lety, 30. září roku 2006, se mohli čeští fanoušci soutěží Miss poprvé radovat z celosvětového úspěchu české dívky. V polské Varšavě byla totiž v soutěži Miss Krásy Miss World vyhlášena vítězkou tehdy 18-letá Češka Taťána Kuchařová. Půvabná blondýnka z Opočna na Rychnovsku, tedy narozená v Trnavě na Slovensku, tehdy porazila 104 dívek z celého světa. Takže ještě jednou velká gratulace k tomu dnešnímu obrovskému 20. výročí. No a pojďme také dál za další muzikou. Za chvíli to bude třeba Daniel Poutr, kdo vám zaspívá. Nabídnu také Janu Kratochvílovou a mrkneme se na to, jak to vypadá s dopravou. Tak zůstaňte s námi.
1: Usedněte za volant nového vozu Volkswagen Golf a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůzíž za 6 890 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
2: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Harmony toaletní papír 30 rolí za 139,90. Jarok prostředek na nádobí 2 kusy v balení za 139,90. A Somat kapsle domičky různé druhy za 269,90. Až do 6. října. Kaufland.
3: Chceš posunout svůj herní skill na další level, ale brzdí tě přitom zastaralý gír? Tak ho boostni s Datartem. V naší herní zóně najdeš vše pro gaming, od našlapaných mašin a nejnovějších konzolí, po příslušenství pro každou epickou bitvu. Upgrade volá. Datart XP. Kryjeme záda Game Room.
4: Náš výkup je teď totální hardcore.
5: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Máme recept na nízké doplatky. V lékárnách Dr. Max celé září ušetříte až 100% z doplatku na recept. Takže s receptem přijďte rovnou k nám. Akce platí s kartou výhod. Více informací na drmax.cz. Dr. Max. Vždy na blízku.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od úterý v Lidlu mlété maso Mix 1 kg za 119,90. Tmavé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x0 litru za 89,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Tak to bylo něco z rozmarného rána zpěvačky Jany Kratochvílové na Bontonu. A to přesně o 12:30. Já vám přeju hezký den. Mám pro vás také další dopravní informace. Pojďme se podívat, kdeže nám to zlobí.
1: Rádio Bonton doprava.
0: Například na dálnici D0, tady pozor, na 61. kilometru ve směru k D1, kde se právě teď řeší nehoda nákladního vozidla s osobním. Bouralo se taktéž v Praze v ulici Lhotecká, boural tady osobák s motorkářem. No a mrkneme ještě do Ústí nad Labem, ulice Na Rondelu a dva osobáky v sobě. Tak prosím, v klidu a pohodě. Přeju vám šťastnou cestu a posílám muziku. Za chvíli to bude Meky s Davidem Žbirků, také Karel Gott a nebo Train.

další z typických rodinných hudebních podniků, tak tentokrát se o to postarali pánové Meky a David Žbirkovi, právě teď se svojí písničkou Nejsi sám. Já vám přeju krásnou středu s vámi, Rádio Bonton, samozřejmě, jak jinak také Jeroným, který dneska slaví svůj svátek. No a slavíme navíc třeba také Mezinárodní den učitelů, tak všechno nejlepší vám přeju. V každém případě, to jsem se možná spletl a postoupil někam úplně jinam, mám pro vás hlavně další muziku. Už za chvilku to bude třeba Pokáč, také Marcela Holanová, anebo kapela Roxette.

0: Poledne ve středu 30. září, milí Montoňáci. Tak to byla Spaně a teď už posloucháte Pavla Vítka. Toho budete poslouchat už za malou chvíli. Jde totiž o muziku v té další hodině, té po té 13. kdy zaspívá také třeba Xindl X. Ale ani ním to nekončí, jako další na pořadu dne budou třeba Milli Vanilli. Tak teda hezkou středu a pohodový poslech vám všem přeju.
1: Rádio Bonton, počasí.
0: No a jaký, že bude čtvrtek, zítra jasno až polojasno. Odpoledne a večer čekáme v Čechách od západu pozvolné přibývání převážně vysoké oblačnosti, no a nejvyšší denní teploty, tak na ně se můžete opět těšit, 20 až 25 stupňů Celsia.
1: Rádio Bonton a Dan Kostka.
0: No a co bude dál? Za malou chvíli se vypravíme za ohňostrojem do Pardubic na tamnější slavnosti. Ovšem teď už pojďme hrát. O muziku se právě teď na Bontonu postará Petr Rezek.

0: Radio Bonton. Tady je česká hudba doma.
1: Proudy, řeky táhnou k nám. Tvou nedostatku.

0: Madonna na vlnách Rádia Bonton, já vás zdravím, přeju vám hezké středeční odpoledne. No, mimochodem, pyromuzikální ohňostroj bude letos při podzimních městských slavnostech v Pardubicích pravda o něco tiší. Organizátoři totiž omezí výškovou pyrotechniku. Klasické hlučné kulové pumy tam nahradí světelné efekty. Ohňostroj se po dokončení opravy Bonkova mostu tak opět vrací na původní místo u Labe, a pokud vy byste chtěli vyrazit, tak slavnosti ty se konají už 9. a 10. října, no a ohňostroj ten můžete čekat v sobotu 10. října, tak pokud tam vyrazíte, přeju vám skvělou zábavu. Jak to vypadá s dopravou, to prozradím už za chvíli, no a muzika, to už je taktéž připravená, budou tady třeba Krištof anebo Eddie Grant.
1: Škoda Octavia na operativní leasing za 7950 Kč bez DPH měsíčně.
2: V Kauflandu najdete vše pro váš rodinný nákup. Například Bohemilk, plátkový sýr, 100 gramů za 24,90. Ariel, prací kapsle nebo gel, různé druhy za 399,90. A Bref, WC blok, různé druhy za 59,90. Až do 6. října. Kaufland.
3: Šetřete na energiích s Datartem. Pořiďte si fotovoltaickou elektrárnu od naší společnosti Ilios a vyrobte si vlastní čistou energii. Pomůžeme vám s legislativou, dotacemi a zajistíme dlouhodobý servis. Proměňte svou střechu na chytrou investici. Datart. Opravdový elektrospecialista.
4: Bez navýšení a za 0%. Prostě míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 tisíc při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
6: No jasně, z MND to jde.
5: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND. Dodavatel elektřiny a plynu.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od úterý v Lidlu mlété maso Mix 1 kg za 119,90. Tmavé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x0 litru za 89,90. Lidl, to se vyplatí.

0: středeční odpoledne trávíte na vlnách Rádia Bonton, tak díky za vaši přízeň. Pojďme se podívat na dopravní informace.
1: Rádio Bonton, doprava.
0: Začínáme problémem na dálnici D4, tady pozor, mezi 30. a 5. až 30. kilometrem ve směru na Prahu, kde máme hlášenou havárku jeřábu s nákladním vozidlem. No a stále se řeší také problém na D0 na 61. kilometru ve směru k D1, kde se odklízí následky nehody nákladního vozidla s osobním. Tak hlavně prosím, jezděte opatrně, já vám budu parádně hrát, za chvíli to bude třeba Glenn Medeiros, také Xindl X a nebo Reddy Kirken.

jeho železa, jsem spíš dřevo. A proto už z podstaty nerezavý mý básnický střevo. Nepatřím do starého železa, jen jedu na lehčí převod.

Tak to byl Xindl X a Dřevo na rádiu Bonton. Já vám přeju krásné středeční odpoledne, kdy svátek slaví, no tedy alespoň podle hvězd, celkem bouřlivý Jeroným. V každém případě narozeniny, abychom nezapomněli. Dneska slaví třeba herečka Vanda Hybnerová a také zpěvák Pavel Vítek, tak přejeme jen a jen to nejlepší. No a do 14. hodiny nabídnu další muziku, třeba Divokýho Billa, Věru Špinarovou, anebo Duran Duran. Rádio.

0: Jedna pohádková Lucka Bílá a s ním Kamil Střihavka na vlnách Rádia Bunton. Já vám přeju hezké středeční odpoledne s favoritem Lenka Filipová. Ano, to už je řeč o muzice v další hodince. Lenku Filipovou doplní také Marek Ztracený. A nebo CC Catch. Pak hezkou středu a pohodový poslech vám všem přeju.
1: Radio Bonton a Dan Kostka.
0: No a my už jedeme dál dnešním odpolednem, už za malou chvíli se ke mně ve studiu připojí také meteoroložka Dagmar Honcová. Ano, chystá pro vás naprosto přesné počasí na zítřejší den, počkejte si na ně. Do té doby, aby vám čekání rychleji utíkalo, já budu hrát například, teď už jsou to Holky krásný od Jirky Korna.

0: Posloucháte Rádio Bonton, u nás teď dospíval Rod Stewart. Hezké odpoledne vám přeju. Tak počasí vypadá celkem fajn, alespoň dnes. Jakže to s počasím vlastně dopadne zítra? No na to se pojďme podívat.
1: Žít podle počasí na Rádiu Bonton.
2: Dobré odpoledne, od mikrofonu vás zdraví Dagmar Honcová. Tentokrát s předpovědí počasí na čtvrtek. Ten nebude mít chybu. Nejvyšší odpolední teploty opět budou atakovat letní hranici 25 stupňů Celsia. Ráno a dopoledne očekáváme ojedinělé mlhy nebo nízkou oblačnost, jinak bude polojasno. Frontální oblačnost bude přibývat až později ve večerních hodinách na západě našeho území, takže na Karlovarsku a Ústecku může být přechodně až zataženo. Deštník ale nechte doma, žádné srážky neočekáváme. Bude to naprosto ideální den pro sportovní aktivity. Index sportu je na celém území Česka na jedničce a já přidávám i hvězdičku.
3: Škoda Octavia. Na operativní leasing za 7 950 korun bez DPH měsíčně.
4: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Avivážko Kolíno 74 dávek za novou běžnou cenu 89,90. Nebo Jarka Psle domičky 60 kusů za novou běžnou cenu 299,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
6: Myslím, že to bude za C. Gumák.
5: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Adite G, čili G jako guma.
7: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
8: Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes. Váš autorizovaný servis Škoda.
9: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. A Pilsner Urquell, půl litru, jen za 25,90. Albert. Dle srovnání k 23.9.

0: senat.
1: No tak to byla sportovně naladěná Lenka Filipová. No a já mám pro vás také další dopravní informace. Pojďme na ně.
2: Rádio Bonton doprava.
1: Začínáme v Plzni. Pozor, tady dávejte v ulici Lidická, kde havaroval náklaďák s osobním vozidlem. Na místě zasahují složky integrovaného záchranného systému, takže počítejte se zdržením a komplikacemi. Bouralo se taktéž v Praze, tady pozor v ulici Gwerneráku, kde jsou v sobě dvě osobní vozidla, no ještě Karlovy Vary, ulice Bezručova a havárka osobáku s motorkářem. Tak opatrně, přeju vám šťastnou cestu, ať už je s námi, míříte kamkoliv. Já mám pro vás také další muziku, možná zrovna za volant letí Anna K, také Erasure a nebo kapela Mirai.

zapomenem na to, co bylo před náma, je nový den. Zas vyjde slunce až tam, kde budem jen ty a já ruku.

0: Tak to byla Anna K., moudřejší než noc, Markétka Majerová, moudřejší než kde jaký Murdland, že? Markétka Majerová už je se mnou totiž ve studiu, je připravená. Markét, ahoj.
1: Ahoj.
0: Musím ti říct a poděkovat, že konečně, jak jsi mi dala tenkrát ty svoje čerství
1: čili papričky. No.
0: Tak konečně se dočkali premiéry v mém hrnci.
1: A do čeho jsi je dal?
0: Prosím tě, dělal jsem něco takové jako a la mexický guláš. Aha. No, jako je to takový guláš, ne guláš, taková kejda prostě mexická.
1: A
0: jsou v tom ty tvoje chili papričku. Hele, ten ocásek, jako když se dáš tu lžičku, tak nejdřív si říkáš, co to ta Majerová jako kecala. No. A asi tak za několik málo sekund se začne ozývat takové divné štípáníčko.
1: Ano, a pak je ten to, ocas.
0: Ano, no. Je to ocas potom.
1: Ale ono je to bezvadný, mě hrozně baví,
0: je to
1: že jsou tak akorát.
0: Jo, je to výborný, takže jsem tě chtěl pochválit a poděkovat
1: ti. Tak ti děkuju, nepřinesi ochutnat, viď.
0: Víš, jak já to mám s tím jídlem, sám mám málo.
1: Jo, jasně. No tak hlavně, že to bylo všechno v pořádku. Užij si to venku, je tam zase krásný, musím říct, letní den, i když jako oficiálně ne.
0: No
1: ale
0: jo.
1: Je to super, kež to vydrží věčně.
0: Já nějak ten ocásek výjdu
1: jo.
0: Na tom sluníčku a ty se měj krásně.
1: Tak
0: ahoj.
1: Jo, ahoj.

0: Emilia na rádiu Bonton pár vteřin před 15. hodinou a po 15. se můžeme těšit třeba na Báru Bazikovou. Taky bude Voxel. A nebo Tina Turner. A dál bude krásně.
1: Rádio Bonton, počasí.
0: Noční teploty kolem 10 stupňů a zítra jasno až skoro jasno, ráno samozřejmě místy mlhy a denní teploty 17 až 21.
1: Rádio Bonton a Markéta Majerová.
0: Krásné odpoledne vám přeji, máme 30. září, svátek slaví Jeronýmové a svatý Jeroným je patronem všech překladatelů. Proč, to si za chvilku řekneme a taky se podíváme na to, proč se den překladatelů slaví. A taky je dneska Mezinárodní den podcastů, tak tomu se taky budeme chvilku věnovat, ale do té doby například Alphaville, anebo teď Bill Medley a Jennifer Warners. Hezké odpoledne s Bontonem.
2: Yeah.

0: Příjemné odpoledne s rádiem Bonton, je 30. září a to je Mezinárodní den překladatelů. A ten se slaví dneska díky svatému Jeronýmovi, který dneska má taky svátek, a ten je patronem překladatelů. A proč? Protože vytvořil klíčový a historicky nejvýznamnější latinský překlad Bible. On totiž na pokyn papeže přeložil většinu Starého zákona z původní hebrejštiny a aramejštiny přímo do latiny, aby textu rozuměli co nejvíc tehdejších lidí. A on totiž vynikal hlubokou znalostí latiny, řečtiny, hebrejštiny a to z něj dělalo jednoho z největších vzdělanců své doby. A právě proto připadá na 30. září, tedy na jeho svátek, který se slaví v den jeho úmrtí, Mezinárodní den překladatelů. Vidíte to, to jsme se zase ochytřili a za chvilku se podíváme na Jeronýmy v dnešní době. Co pak jim jejich jméno nese do života. Ale jak jsem teď řekla, to bude až za chvilku, protože do té doby nás čeká třeba Cher nebo kapela Jelen, už za pár okamžiků na rádiu Bonton.
1: Usedněte za volant nového vozu Škoda Kamiq a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz již za 6 270 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
2: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Harmony toaletní papír 30 rolí za 139,90. Jaro prostředek na nádobí 2 kusy v balení za 139,90. A Somat kapsle domyčky různé druhy za 269,90. Až do 6. října. Kaufland.
3: Nová Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Hybrid bez nabíjení a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyota Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Více na Toyota.cz.
4: Hustý. Hustý milkořecký jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. Třikrát více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kilogram jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořecký jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
5: Dvouletá záruka i pro firmy a živnostníky? Jasná věc! S Alza pro firmy navíc získáte možnost odložené splatnosti faktur a exkluzivní ceny na tisíce produktů od elektroniky po kávu. Více informací najdete na alzaprofirmy.cz.
6: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
7: No jasně, z MND to jde.
6: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
8: V Ačkách teď zrovna letí podzimní slevy. Kupte si v Ačkách auto a získejte slevu až 100 000. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. A na vybrané vozy 0% úrok při nákupu na splátky. Tak přijďte si pro podzimní slevu až 100 000. AAA Auto.cz nebo volejte 800 110 800.

Příjemné odpoledne s rádiem Bonton. Dneska slaví svátek Jeronýmové. Svatý Jeroným je patronem všech překladatelů, proto je taky dneska den překladatelů. Ale my jsme si říkali, že se podíváme na Jeronýmy, kterých je mezi námi kolem 270. Co pak vy jste zač, milí Jeronýmové? Tak vy jste typičtí svůdníci. A díky svojí duchaplné povaze jste velmi oblíbení ve společnosti. Jste muži mnoha talentů. No já se ptám, proč je vás jenom 270? A v životě můžete dělat prakticky cokoliv. Hůř se mu daří v soukromí, protože vy jste hrozně přelétaví, vy jste prostě jak motýlci, nabažíte se a letíte dál. Ale do manželství vstupujete, když je na cestě dítě. Do té doby se vám moc nechce. No tak, každé jméno má nějaké plusy a nějaké mínusy. Vy to máte fajn, Jeronýmové, protože můžete dělat prakticky cokoliv a jste velmi oblíbení. Tak si parádně užijte svůj svátek a posílám vám Robbieho Williamse.

Ace of Base na rádiu Bonton v 15 hodin 58 minut. A na co my se tak můžeme těšit po 16. Třeba na kapelu Lucie.

0: si život posladím.
1: Taky bude Beyoncé. A jak bude zítra?
2: Rádio Bonton, počasí.
1: No krásně bude. Jasno až skoro jasno, ráno jsem tam mlha a denní teploty 17 až 21.
3: Náš výkup je teď totální hardcore.
4: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od úterý v Lidlu mleté maso mix 1 kg za 119,90. Tmavé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x0,5 litru za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes. Váš autorizovaný servis Škoda.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 69,90. A slunečnicový olej Majola, litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 23.9.
2: Radio Bonton a Markéta Majerová.
1: Krásné odpoledne vám přeji, máme 16 hodin a svátek slaví Jeroným. A k Jeronýmovi se váže i dnešní pranostika. Na svatého Jeronýma stěhuje se k nám už zima, která neplatí, protože zítra 21, v pátek 21, v sobotu, v neděli, v pondělí 22. Takže ještě žádné stěhování, ještě babí léto. A k tomu třeba finalisté Superstar 2009, anebo Suzy Quattro. Hezké odpoledne s Bontonem.

je 30. září a kromě toho, že se slaví Den překladatelů, tak je taky dneska Mezinárodní den podcastu, přátelé. A kolik si myslíte, že už těch podcastů v republice máme? Tipujte, je to 9296, jo? A podcasty prostě rádi posloucháme, rádi je objevujeme. Já teda musím říct, že já jsem začala si to poslouchat na mobilu a teď jsem třeba minulý víkend uklízela špajs a technickou místnost. Začala jsem 10, najednou bylo 2:30 odpoledne, ani jsem si nevšimla. Já teda ujíždím na holkách z opravdových zločinů a na klukách ze Zjistí víc. A dneska, když je ten Mezinárodní den podcastu, tak si můžete pustit ten, který jste ještě neslyšeli. Tak to já tady musím nějaký najít. Doporučit svůj oblíbený pořad kamarádovi, kolegovi nebo rodině, tak já jsem ho teď doporučila vám a rovnou dva. Můžeme podpořit tvůrce hodnocením na platformách, které se platí. Můžeme si taky zajít na podcast naživo, to se dá prostě vyhledat jako na internetu. A máme se pochlubit, co posloucháme. Tak já se teda chlubím, že poslouchám ty opravdový zločiny a Zjistí víc. Páč mě to strašně moc baví. Děkuju.

0: Usedněte za volant nového vozu Volkswagen Golf a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz již za 6 890 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
1: Kauflandu najdete vše pro váš rodinný nákup. Například Bohemilk, plátkový sýr, 100 gramů za 24,90. Ariel, prací kapsle nebo gel, různé druhy za 399,90. A Bref, WC blok, různé druhy za 59,90. Až do 6. října. Kaufland.
2: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc. Bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 000 bez DPH. Více na Toyota.cz.
3: Hustý. Hustý milkořický jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. Třikrát více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kilogram jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořický jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
4: Dvouletá záruka i pro firmy a živnostníky? Jasná věc! S Alza pro firmy navíc získáte možnost odložené splatnosti faktur a exkluzivní ceny na tisíce produktů od elektroniky po kávu. Více informací najdete na alzaprofirmy.cz.
5: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
6: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
5: Vážně?
6: Já mám Lelosy na sobě celý den.
5: Lelosy. Too comfortable to take off.
7: Bez navýšení a za 0%. Prostě míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 tisíc při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
8: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Maxitrat prací prášek 50 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Jelen prací prášek 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Lidl, to se vyplatí.

Příjemné odpoledne s Rádiem Bonton vám přeje 16 hodin 41 minut a já jsem tady našla velmi zajímavou studii. Pokud vás bolí koleno a je to kvůli opotřebenému menisku, tak prosím vás pěkně, proběhlo 16 studií od organizace Cochrane. Věnovali se tomu přes 10 let. Pozorovali lidi mezi 46 a 65 lety. A řešili, jako nebavíme se o úraze, bavíme se opravdu o opotřebeném menisku a oni měli poměrně velký vzorek účastníků, asi 200 lidí a o tom, kdo půjde na operaci a kdo podstoupí cvičení místo operace, rozhodl los. No a schválně, jak si myslíte, že to dopadlo, tak obě skupiny byly stejně velké a to cvičení, no, abyste věděli, trvalo 12 týdnů, jo? A obě skupiny na tom byly potom lépe než před tou léčbou, ať už prošly operací nebo cvičením. Ale pak jako sledovali, jestli jedna z těch cest neurychlí artrózu. A po 10 letech to zkontrolovali. A rentgen ukázal u jedné party 23% jako urychlení a u druhé party 20%. Takže ten rozdíl je tak malinký, že mohl vzniknout náhodou. Tedy operace to koleno před dalším opotřebením neochránila lépe než cvičení. Což je super zpráva, pokud se vám operace jako varianta nelíbí. Tak rozhodně zvažte speciální cvičení na opotřebení meniskus a poraďte se se svým doktorem, protože třeba žádnou operaci nebudete potřebovat.

0: Dalibor Janda na rádiu Bonton chvilku před 17. hodinou. No a my se můžeme podívat na to, teď jsem se tady úplně ztratila, my se můžeme podívat na to, jak bude. Takže přátelé, jdeme na to.
1: Rádio Bonton počasí.
0: Tak, když se podíváme na noční teploty, ty budou kolem 10 stupňů Celsia. Zítřejší teploty, tak ty by jednak jasno až skoro jasno to vypadá, jo? A ráno místy mlhy a denní teploty 17 až 21 stupňů. Což vypadá moc hezky, protože v jiných letech bylo v tuto chvíli prostě ošklivo. A teď si můžeme užívat bavýho léta, tak hurá do toho. Blíží se nám 17. hodina a za chvilku se podíváme na festival, který začíná už zítra a spojuje umění, literaturu a vzdělávání a koná se v Centru současného umění DOX v Praze. Ale do té doby třeba Fancy, Kapela Holky anebo Smoky. Hezké odpoledne.

0: Chris de Bourg na Rádiu Bontonu, příjemné odpoledne vám přeji. Podíváme se na to, co nám nabídne Festival umění, literatury a vzdělávání FOL, který začíná zítra v Centru současného umění DOX. To je prostor pro myšlenky a hlasy spisovatelů, umělců a dalších tvůrčích osobností různých žánrů a jejich inspirujících pomezí. Takže můžeme se těšit na široké diskuze, autorská čtení, setkání s domácími i zahraničními spisovateli a spisovatelkami a bude tam program, který propojuje současnou literaturu se současným uměním i speciální dílny pro děti a rodiny. Jo? A dost se to ponese v duchu naděje, kde tu naději brát v současných jako navenek beznadějných časech, jak souvisí naděje s diskutovanou odolností a další otázky se tam budou klást. Takže kdyby se vám chtělo, Centrum současného umění DOX a Festival umění, literatury a vzdělávání už od zítřka až do neděle.
1: Usedněte za volant nového vozu Volkswagen Golf a užijte si jízdu v prémiovém stylu s operativním leasingem od Volkswagen Financial Services.

0: Můžete mít vůsíž za 6 890 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
1: Chceš posunout svůj herní skill na další level, ale brzdí tě přitom zastaralý gear? Tak ho boostni s Datartem. V naší herní zóně najdeš vše pro gaming, od našlapaných mašin a nejnovějších konzolí, po příslušenství pro každou epickou bitvu. Upgrade volá! Datart XP. Kryjeme záda Game Room.
2: V Ačkách teď zrovna letí podzimní slevy. Kupte si v Ačkách auto a získejte slevu až 100 tisíc. K tomu navíc bonus až 50 tisíc při výměně vozu. A na vybrané vozy 0% úrok při nákupu na splátky. Tak přijďte si pro podzimní slevu až 100 tisíc. AAA Auto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od úterý v Lidlu mlété maso Mix 1 kg za 119,90. Tmavé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A z aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x0,5 litru za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Lexus Business Week. Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži a posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 679 tisíc korun, včetně DPH. Všechny vozy jsou k dispozici skladem, navíc se sadou zimních kol za polovinu a financováním s úrokem od 0%. Lexus Business Week 5. až 11. října. Více na Lexus.cz.
5: Penny nyní najdete plyšáky do každé postýlky. A navíc fakci, brokolice balená kus za 19,90 a čerstvá vejce z podestýlky Karlova Koruna 10 kusů za 24,90. Penny.

tři města. Mluvil jsem s prezidenty, potkal jsem vrahy, nahý jsem na svět přišel a odejdu nahý. V

při mě stál. V Paříži četl jsem si ruskou verzi L'Humanité a z Bible zatím pochopil jen věty nerozvité. V New Yorku chyt jsem koutek od plastu.

to, když při mě stál. Někteří lidi mají fakt divné chutě, ale já lásko má stále stejně miluju tě. Když hážeš bílé křemenáče na cibulku, když zvedáš

Jaromír Nohavica na Rádiu Bonton v 17 hodin, téměř 40 minut. Nezapomeňte dneska popřát všem Jeronýmům. Máme poslední zářijový den, tak si ho pořádně užijte, čeká nás hezký večer. Pusťte si na dobrou noc nějaký pěkný podcast, když je ten Mezinárodní den podcastů. Markéta Majerová se na vás bude těšit zase zítra ve 3. A teď vás to nechám ve společnosti kapel Opět a Radeček, nebo bude Phil Collins. To není zrovna kapela, ale kapelu za sebou má. Tak hezký podvečer a večer s Bontonem.

0: Nová Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit míň starostí. Hybrid bez nabíjení a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyota Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Více na toyota.cz.
1: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. A Pilsner Urquell, půl litru, jen za 25,90. Albert. Dle srovnání k 23. 9.

0: Škoda Octavia. Na operativní leasing za 7 950 korun bez DPH měsíčně.
1: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 000 bez DPH. Více na Toyota.cz.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 69,90. A slunečnicový olej Majola, litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 23.9.
3: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
4: Myslím, že to bude za C. Gumák.
3: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditek G, čili G jako guma.
5: Aditek, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditek, těsní hned.
6: Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes. Váš autorizovaný servis Škoda.
7: Nová Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Hybrid bez nabíjení a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyota Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Více na Toyota.cz.
8: Máme recept na nízké doplatky. V lékárnách Dr. Max celé září ušetříte až 100% z doplatku na recept. Takže s receptem přijďte rovnou k nám. Akce platí s kartou Výhod. Více informací na drmax.cz. Dr. Max. Vždy na blízku.
9: Lexus Business Week. Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži a posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 6399 korun měsíčně bez DPH s operativním leasingem Kinto One. Všechny vozy jsou navíc k dispozici skladem. Navštivte Lexus Business Week 5. až 11. října. Více na Lexus.cz.

0: Radio Bonton. Radio Bonton. Radio
1: Bonton. Někdy jsem daleko, pak blíž. Někdy jsme rub a líc. Někdy slyším tikat hodiny, co už roky nechtějí jít. Někdy tě mám ve svým těle od pondělí.

0: Business Party.
1: Posluchače Business Party zdraví Aleš Vyskočil a zakladatel společnosti CR Sklo, pan Jaroslav Dvořák. Dobrý den.
2: Dobrý den, Aleši, já zdravím posluchače.
1: Společnost CR Sklo, podle názvu samozřejmě je tam sklo, ale to sklo znamená, že je to součást buď to pergoly nebo zimních zahrad. Dokonce děláte, jak jsem slyšel, i malé domky, které jsou také prosklené, to jsou spíš na nářadí, je to tak?
2: Přesně tak, to jsou ty zahradní domečky.
1: Já bych se vás zeptal na doplňky k zimním zahradám, protože zimní zahrady jsou populární a budou i do budoucna. Co si třeba ty dámy přejou v těch zimních zahradách?
2: Jako doplňky my teda hlavně považujeme stínění. A to je teda většinou střecha, která se musí kvalitně zastínit před teplem. My tam používáme výhradně protisluneční folii, která odrazí až 80% toho tepla. Další věc jsou třeba baldachiny. Nejenom, že jsou estetický, ale zase vám zastíní tu zimní zahradu před sluncem.
1: Ty jsou takový, ty co se dávají nahoře.
2: Ty se dávají takhle pod ty skla.
1: Tím sklem. U těch střech tam musí být i nějaké odvětrání, ne?
2: Může to být odvětrávání buď těch trojúhelníkových okýnkách, co tam občas bědou podle toho sklonutý zimní zahrady, anebo se jednoduše otevřou dveře. Je tam takové malýlko s pojiskou, aby se vám neotevřelo tolik, aby tam někdo třeba prošel, když nejste doma.
1: To je zabezpečení proti zlodějům. Co se týká těch rolet, máte i boční rolety?
2: Máme i boční rolety, buď jsou vnitřní, manuální, na řetízek, nebo takové ty stahovací pružinové. A pak se dávají rolety venkovní, to jsou elektrické, skrýnové rolety, anebo potom takové ty lamely.
1: A co uděláte, když budu mít souseda, na kterého se stoprocentně nebudu chtít podívat, to znamená, budu s ním sousedit a já tam budu chtít mít třeba nějakou celou tmavou stěnu, je to možné?
2: Ano, to je možné, buď tam můžeme dát mléčné sklo, to, že víte, že tam někdo je, ale nevíte, kdo to je, on nás taky nevidí. Nebo tam můžeme dát nějaký plný materiál, jako je třeba purpanel, anebo tam dáme tu roletu, kterou se zatáhne tak podle potřeby, abyste na něj neviděl. No.
1: Ale co podlaha?
2: Podlaha, no tak tam je to různý. Někdo tam má samozřejmě dlažbu, někdo tam má dřevěnou podlahu, někdo tam prostě má jenom zámkovou dlažbu. Tu záleží na tom, kdo co má nebo co tam preferuje. Že?
1: A můžu si tam dát třeba krp, uděláte mi nějakou díru ve stropě?
2: Děláme to velmi často, děláme tam otvory na krp pro ty zákazníky, děláme tam kočkoulezy přímo do toho skla pro pejsky, pro kočičky, LED osvětlení, aby se mohlo svítit pěkně tu zahradu večer. Infratopeníčko vám tam připravíme a rozhodeme ho tam i nějaký zásuv, který budete potřebovat si nabít telefon nebo si rozvěsit světýlka na Vánoce.
1: I na Vánoce může být pod pergolou.
2: No jistě, to je úplně nejlepší.
1: Tak já vám děkuji za rozhovor. Dnešní Business Party se mnou povídal zakladatel společnosti CR Sklo, pan Jaroslav Dvořák. Ať se vám daří a nashledanou.
2: Moc děkuji, díky.

0: Usedněte za volant nového vozu Volkswagen Golf a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz již za 6 890 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
1: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na Toyota.cz.
2: Lexus Business Week. Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži a posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 679 tisíc korun, včetně DPH. Všechny vozy jsou k dispozici skladem, navíc se sadou zimních kol za polovinu a financováním s úrokem od 0%. Lexus Business Week 5. až 11. října. Více na Lexus.cz.
3: Radio Bonton.

0: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
1: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
0: Vážně?
1: Já mám Lelosy na sobě celý den.
0: Lelosy. Too comfortable to take off.

0: Rádio Bonton zprávy.
1: Na Bontonu zpráv zdraví Ondřej Albrecht. Opatření proti vysokým cenám pohonných hmot, které dnes spouští vláda, považují automobiloví dopravci za důležitá z hlediska zahraniční konkurence. Malí dopravci ale stále zůstávají v těžké situaci. Francie a Španělsko by uvítali návrat Británie do Evropské unie. Shodli se na tom francouzský prezident i španělský premiér, potom co britský premiér Andy Barham návrat do unie nevyloučil. A čeští fotbalisté do 21 let si zahrají baráž o postup na mistrovství Evropy. V kvalifikaci porazili Bulharsko 1-0. Jediný gól dal Lukáš Mašek. Dnes má být jasno až polojasno, odpoledne bude od západu přibývat oblačnosti. Teploty budou kolem 20 až 25 stupňů Celsia a foukat většinou bude slabý, místy mírný vítr.

náš svět promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou hvězdy, co lidem plují nad hlavou. Co teď možná jsme spolu naposled, sladká jsou slova,

0: Rádio Bonton, zprávy.
1: Na Bontonu zdraví Ondřej Albrecht. Nafta by mohla příští dny zlevnit až na 48 korun za litr. Podle analytiků se začne projevovat vládní regulace i pokles cen na trhu. Vyšetřovatelé dál zjišťují okolnosti vážného incidentu na palubě letadla Fly Dubai z Dubaje do Tel Avivu. Jeden z pilotů se měl pokusit letadlo zřítit. Aerolinky zdůrazňují, že motiv zatím není známý. Hokejové kluby se budou zabývat možným vstupem Slovanu Bratislava do české extraligy. Zástupci 9-násobného slovenského mistra představili svou vizi. České kluby ale chtějí další informace. A dnes bude jasno až polojasno, odpoledne začne od západu částečně přibývat oblačnosti. Teploty vystoupají na 20 až 25 stupňů. Foukat bude většinou slabý, místy mírný, jihovýchodní vítr, na severu může být zpočátku i silnější.

0: Rádio Bonton zprávy.
1: Na Bontonu zpráv zdraví Ondřej Albrecht. Opatření proti vysokým cenám pohonných hmot, které dnes spouští vláda, považují automobiloví dopravci za důležitá z hlediska zahraniční konkurence. Malí dopravci ale stále zůstávají v těžké situaci. Francie a Španělsko by uvítali návrat Británie do Evropské unie. Shodli se na tom francouzský prezident i španělský premiér, potom co britský premiér Andy Barham návrat do unie nevyloučil. A čeští fotbalisté do 21 let si zahrají baráž o postup na mistrovství Evropy. V kvalifikaci porazili Bulharsko 1-0. Jediný gól dal Lukáš Mašek. Dnes má být jasno až polojasno, odpoledne bude od západu přibývat oblačnosti. Teploty budou kolem 20 až 25 stupňů Celsia a foukat většinou bude slabý, místy mírný vítr.
0: Radio Bonton. Tady je